Svět zdej k nám prichája. Ani zpět a rehr ja som dobil. Samoj dopust mi družba daja, ojejej. En sam sam cat miljončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat. U kalcijetu zmieram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaču. Ej, čer jes jest, enkrat ben šel. Ma od tam se nankar u sanjah ne bom vraćao.